víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1995. 1995.

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ižel, Alternate a Emil Angel, Move Into.

0: Teří novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

pracovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Free Rádia. 107 Fríčka. 107 Fríčka.

Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
2: Prý rádio 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Edison nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Dětský den na provázku si užijete v divadle Husa na provázku od 14 hodin. A Satan v Goraji je na programu v divadle Husa na provázku od 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante Vincent.

0: i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: it sound like a helicopter?
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
0: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Rádio 107 FM. Právě teď tě hraje na...

0: Kam vyrazit?
1: Zveme vás do kina na americký animovaný snímek Mrzutá rybka. Snímek vypráví o mrzutém panu rybovi. Jehož poklidný život naruší setkání s hyperaktivním mořským dráčkem jménem Pípa. Společně se vydají na dobrodružnou cestu oceánem, kde zjišťují, že změny mohou být šancí k lepšímu. Mrzutá rybka je na programu v sobotu 30. května ve 13:30 v brněnském kině Lucerna.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně. I po 8 hodině je Free Radio stále tvojí skutečnou jedničkou s nejžavější muzikou. Free Radio.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.

0: přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

0: pokazit.
1: Příjemnou sobotu, zveme vás dnes do divadla. Pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin. Přeskutou komedii s písničkami Sám na dva šéfy uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Edison nabízí divadlo Redota ve 14 hodin. Dětský den na provázku si užijete v divadle Husa na provázku od 14 hodin a Satan v Goraji je na programu v divadle Husa na provázku od 19 hodin.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

pátky po 9. hodině si můžeš dát na Free Radio pořádný hudební nášup. Free Radio, pro tvoje lepší dopoledne. I know we've been close since we were kids.

Hezké dopoledne s vaší 107. Od mikrofonu vás vítá Peťa Hlávková. Startuje ranní víkendový refresh a já věřím tomu, že jste všichni ve skvělé náladě. Máme sobotu s datem 30. května. Svátek slaví Ferdinandové, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli kalendárium Frička, teď už další muzika. Příjemné dopoledne. Miluji.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

0: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: S Fríčkem se jdeme podívat na kalendárium, tady na to nejzajímavější, co se nám v minulosti k dnešnímu datu událo. V roku 1498 Krištof Kolumbus vyplul se svou třetí výpravou do Nového světa. V roku 1866 prozatímním divadla byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany a roku 1945 začalo vysídlení Němců z Brna, někdy zvané Brněnský pochod smrti. Své narozeniny dnes slaví olympijský vítěz z Nagána, hokejista Jiří Šlégr, také hokejista Lukáš Hronek, anebo sportovní lezec Libor Hroza. A my přejeme všechno nejlepší i vám ostatním, co máte dnes důvod k oslavám. Teď další hity.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jelibo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Pátečka frýčka za námi a na více retro hitů se můžete těšit už zítra po 17. hodině s Markétou Huďkovou. Teď už ale pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: Každý všední den na Free Radio hledáme tajemný film s Romanem Kolodějem vždy v čase mezi 10. a 11. dopolední. Samozřejmě se jedná o naši již zažitou a pravidelnou soutěž. Roman vám chystá nápovědy a kdo uhodne, jaký film jsme hledali tentokrát, získá poukaz na pizzu Bombastika, která je pětkrát v Brně. Tak si tuto parádu nenechte na Free Radio ujít.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Free Radio 107 FM. Právě teď hrajeme.

0: Tvý rádio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity. Zpátečka Free Rádia. Zpátečka Fríčka.
1: Komuna Rosa. Rica sabrosa. La gente que goza. Esto es pa' ti. Como una rosa, rica, sabrosa, la gente que goza.

0: Rosa.
1: Máme krátce před 10. dopolední, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my jsme se v této hoďce podívali na kalendárium. Další se vrhnem na aktuality z Brna. Nenechte si to ujít, teď další muzika.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: I po desáté je tu Free Radio s vámi. Brno se dočká oživení veřejného prostoru. A kde konkrétně, tak to se dozvíte za okamžik. Teď už přehled novinek.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom

0: Oživení centra Masarykovy čtvrti i modernizace oblíbeného cíle dětí a maminek. Známá místa v Brně, která však svou současnou podobu již nestačí potřebám Brňanů, se brzy promění. Zatímco rekonstrukce, která vdechne nový život náměstí Míru, je ve fázi investičního záměru. V parku na Obilním trhu uzavře revitalizace dětské hřiště již 1. červnový den. Novinky ale čekají i další lokality. V rámci projektu Sochy pro Brno, který tu existuje od roku 2005, bude na Žlutém kopci umístěna socha Lucie Bakešové. Ta spolupracovala se skladatelem Leošem Janáčkem, věnovala se etnografii, stojí za vznikem spolku Dům útěchy a myšlenkou vzniku specializovaného onkologického ústavu. Odkaz malíře Alfonze Muchy připomene lavička v blízkosti katedrály svatého Petra a Pavla, kde v mládí působil jako člen pěveckého sboru. Dílo ve tvaru malířského stojanu bude slavnostně odhaleno 3. června. Teď už další muzika.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
2: Ano!

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Ladíte vlnu 107 FM, léto zaklepalo na dveře, brněnská koupaliště už se chystají na první návštěvníky. Více za okamžik, teď další muzika.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Do Brna už dorazilo letní počasí a provozovatelé koupališť finičují s přípravami na novou sezónu. Milovníci vody a slunění se mohou těšit na postupné otevírání areálů napříč městem. Jako první přivítalo už návštěvníky v úterý 26. května koupaliště na Kravýhoře. Před začátkem provozu podstoupil areál kompletní údržbu. A dnes se otevřely třeba i oblíbené areály Riviera a Zábrdovice. Tak tam vyražte.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme.

0: Krátce před 11. dopolední vás vítá z éteru Free Rádia Peťa Hlávková. Před námi je hodinka plná tipů, kam vyrazit, ale než se k tomu dostaneme, dejte si do uší další muziku z vlny 107 FM.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Zveme vás do kina na americký animovaný snímek Mrzutá rybka. Snímek vypráví o mrzutém panu rybovi. Jehož poklidný život naruší setkání s hyperaktivním mořským dráčkem jménem Pípa. Společně se vydají na dobrodružnou cestu oceánem, kde zjišťují, že změny mohou být šancí k lepšímu. Mrzutá rybka je na programu v sobotu 30. května ve 13:30 v brněnském kině Lucerna.
1: Free Radio. 107

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Na Free Radio nám nastává hodinka plná tipů, kam se dá vyrazit, a já už vás pozvu na světovou soutěž uměleckých ohňostrojů a přehlídku dronových show v Brně. Název Ignis Brunensis v překladu z latiny znamená brněnský plamen a odkazuje na podstatu celého festivalu a také jeho umístění do Brna. A já vás tam pozvu za chvíli, teď přehled novinek.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante Vincent.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Už dnes na vás čeká 29. mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů Ignis Brunensis a 5. ročník digitálních světelných dronových show. Festivalu se letos účastní 27. června Česko, 1. července Švýcarsko a 4. července Finsko. Nad hladinou Brněnské přehrady se uskuteční ve dvou sobotách dvě různé světelné show s animacemi na obloze za pomocí obrovské letky 500 dronů. V rámci Ignis Brunensis se připravují 4 umělecké ohňostroje na Brněnské přehradě a Centru Brna v podání nejlepších zahraničních a českých týmů. Umělecké ohňostroje a dronové show provází desítky zábavních akcí, zábavy pod hradbami s populární dopravní nostalgií a dalšími programy. A dnes se v areálu Hněvkovského ve 22:30 hodin můžete těšit na ohňostrojné pralude. Bude v italském stylu a italském rytmu. Přijďte se podívat.
0: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Za mě nevyslážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin. A v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Kam vyrazit?
1: Fríčko stále s vámi a já už vás pozvu na dnešní dětský den do Starého Lískovce. Nenechte si to ujít, teď už další muzika.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
0: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Přijměte pozvánku na dětský den pořádaný ve spolupráci Orlem jednotou, sborem dobrovolných hasičů Starý Lískovec, tělocvičnou jednotou Sokolem Starý Lískovec a spolkem Lískovec je boží. Akce bude probíhat v přilehlých prostorách a ulicích kolem hasičské zbrojnice a Sokolovny, a to od 14 do 17 hodin. Můžete se těšit na zábavu především pro děti, soutěžní stanoviště pro všechny dětské věkové kategorie, kde vyhrává každý. Skákací, nafukovací skluzavku, drobné občerstvení. Akce se koná za každého počasí, tak určitě doražte.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
9: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
8: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
9: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

0: Hezké poledne, Brňáci, ladíte Free Radio na vlně 107 FM a my se už za chvíli podíváme na to nejzajímavější, co museli řešit brněčtí policisté v tomto týdnu. Rozhodně si to nenechte ujít, teď už pokračujeme další muzikou z vlny 107 FM.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Za malou chvíli budu mít na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků paní Markétu Skřivánkovou a ta vám prozradí, co zajímavého museli strážníci v tomto týdnu řešit. Nenechte si to ujít, teď už přehled novinek. Miluje.

0: po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Hedegaard a Arash.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na Free Radio už mluvčí městských strážníků paní Markéta Skřivánková a ta vám prozradí, co zajímavého v tomto týdnu museli městští strážníci řešit.
2: Krásný den vám i všem posluchačům Free Radia. Strážníci jeli o víkendu na žádost dispečeru dopravního podniku hledat osobu, která se údajně nebezpečně pohybovala mezi vozy. Na konečné tramvaje v Bystrci jim řidič potvrdil jejich domněnku, že jde o mladíka opírajícího se na schodech o zábradlí. Neměl viditelná zranění a strážníkům popřel, že by byl opilý. Pověděl jim ale, že pravidelně užívá marihuanu. Záhy se jim navíc přiznal, že utekl z dětského domova. Hlídka městské policie ho tedy okamžitě vyzvala, aby nikam nechodil, a přivolala státní policii. Jenže mladý muž se z ničeho nic rozběhl směrem k brněnské přehradě. Nebylo mu to ale nic platné. Strážníci ho po chvilce dostihli a spoutali. Kromě toho mu odebrali kapesní nůž, který měl u sebe. Mladíka pak společně s ostrým předmětem předali policii České republiky. Ode mě je to dnešek vše. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno. Přeji vám všem krásný den.
1: Děkujeme za informace. Teď další hity.
0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

0: Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Ladíte vlnu 107 FM, já už ho budu mít za malou chvíli na drátě mluvčího městských strážníků pana Jakuba Ghanema, který vám prozradí, co v tomto týdnu museli městští strážníci řešit. Teď už další muzika.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. V Brně jsme doma a víme o všem.
1: Na drátě vlny 107 FM už mluvčí městských strážníků pan Jakub Khanem. Co zajímavého museli v tomto týdnu městští strážníci řešit? Pojďte si to poslechnout.
2: Důležitý zákrok se podařil hlídce dopravní jednotky městské policie. Díky své všímavosti a pohotovému jednání dopadla řidiče, který se opakovaně dostal do potíží se zákonem. Strážníci ho přistihli na vytížené křižovatce Trnité ulice a Zvonařky, kde hrubě porušil dopravní předpisy tím, že se rozjel na červenou, přestože měl několik sekund na reakci. O dvě křižovatky dál ho strážníci před jiným semaforem dostihli a dávali mu jasný signál, ať vůz odstaví. Muž ale místo toho částečně najel Mercedesem na chodník, aby objel seřazená čekající vozidla a začal rychle ujíždět. Strážníci ho obezřetně následovali až do chvíle, kdy v Komárově zamířil do slepé ulice, spěšně vystoupil z auta a rozběhl se ke skateparku. Na opakované zákonné výzvy sice nějak nereagoval, ale hlídka městské policie ho dohnala a pod hrozbou namířené služební zbraně spoutala. 27letý muž z Brněnska měl navíc zákaz řízení platný až do roku 2027. Strážníci ho tedy předali kvůli možnému trestnému činu. Jak potvrdili policisté, je podezřelý z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Dopustil se také několika přestupků, konkrétně neuposlechnutí výzvy a v termínu nepřevedl vozidlo na nového majitele. Hrozí mu vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Děkujeme za informace, i vám hezký den.
0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Krátce před 13. hodinou vás ze studia Free Rádia vítá Peťa Hlávková. Ještě jednou bych chtěla pozdravit všechny Ferdinandy. Vy totiž máte, pánové, dneska svůj den, tak vám přeji hlavně hodně štěstí, zdraví a taky vám posílám muziku, která je přesně pro vás.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish.

0: okouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Kygo a Dante.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Jistě jste se už někdy v životě nechali obelstít, jinak řečeno jste někomu sedli na vějíčku. Ostatně, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, a tak není divu, že člověk sedne podvodníkovi na lep. Proč se však ve všech uvedených obrazných přirovnáních odkazujících k chycení někoho do pasti vyskytují zmínky o lapání ptáků v vějíčkách a lepu? Protože zmíněné fráze, používané dnes pouze v přeneseném smyslu, dřív doslova popisovaly běžnou praxi chytání ptáků na lepidlo. Když se našim předkům zachtělo chytat ptáky, našli se vhodnou větvičku nebo proutek a potřeli je vrstvou přírodního lepidla. Pak už stačilo jen počkat, až ptáček přiletí a sedne na lep. Nikoli náhodou zní vějíčka, podobně jako větvička. Jde opravdu o starší variantu dnešního výrazu. Když tedy někomu sednete na vějíčku, jste jako ten ptáček, který si chtěl odpočinout na větvičce a místo toho se chytil na lep. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.

0: ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Kohoutovic do Tuřan? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Když kujeme pikle, v přeneseném významu spřádáme pletichy. V doslovném významu však vyrábíme zbraň pro zákeřný útok. Pikel je totiž malá bodná zbraň, podobná dýce, která se dá snadno ukrýt a pak pohotově tasit při úkladném útoku. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
2: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Většina z nás zrcadla ve výtahu využívá ke kontrole svého vzhledu. Někdo potom třeba k focení selfíček. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, z jakého pravého důvodu tam ta zrcadla jsou. Výtah je jako autonomní vozidlo, které nám ulehčuje život a dnes ho bereme jako něco zcela běžného. Není tomu tak ale u všech. Spousta lidí se ve výtazích necítí dobře a trpí úzkostmi. Ve většině případů se jedná o klaustrofobiky. A právě kvůli nim se do výtahu dávají zrcadla, která lidem s fobií pomáhají překonat strach. Zrcadla totiž vytvářejí pocit prostornosti a člověk se tak necítí stísněně. Kromě toho fungují i jako rozptylovače, kdy se mozek začne soustředit na nás, místo toho, aby dal průchod strachu a iracionálním myšlenkám. Tak od teď jste opět chytřejší než rádio.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: to tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90 a soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Prý Rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme to nejžavější z hitparády Prý Rádia. 107 Fríčka.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Za chvíli už do studia Free Radia dorazí Patrik Netík, ten tu s vámi bude až do 19. A já se těším zase v pondělí v 11 dopoledne. Do té doby vám přeji krásný zbytek víkendu.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo 18 hodin a balet Žizel nabízí Mahenovo divadlo 19 hodin.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Krásný den, přátelé a kamarádi, je tu opět sobota a slyšíme se v květnu naposled. Ano, je to tak, dneska 30. května, slyšíme se opravdu naposled v květnu, a to z jednoho prostého důvodu, že příští týden z logiky věci už bude červen. Dneska v kalendáři kromě tohoto data také Ferdinand a chlapcům se budeme věnovat. Pohodlně se usaďte, moje jméno je Patrik Netík a my jdeme na věc.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: kam vyrazit.
1: Je tu tip, kam vyrazit, přátelé, a zvu vás dneska na dlouhodobou terapii. No, zní to samozřejmě všelisjak, ale poslouchejte velice pozorně. Zvu vás totiž do domu pánu z Kunštátu na Dominikánskou 9 tady u nás v Brně. Probíhá tam totiž výstava s názvem Terapie venkovem. Skupinová výstava současných umělců a umělkyň se dotýká tématu venkova jako místa, kde může mít transformační a léčebný potenciál pro řadu civilizačních výzev. Rozhodně doporučuji, pokud opravdu jste ten typický městský člověk, tak budete velice překvapení, jak venkov umí krásně pohladit duši. Rozhodně doporučuji a my jdeme opět na muziku.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
2: Ano!
3: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Buďte na pozoru.
3: A to už velmi brzy.
4: Nastraž uši. Tahle novinka

0: Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio.
1: Za námi je dneska naše dnešní první společná zpátečka, která mě opět dostává k tomu, abych vás pozval na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huťkovou. Nenechte si ujít skvělé 3 hodiny výborné, skvělé zpátečkové muziky. A to pozor, na vaše přání zítra mezi 17. a 20. hodinou nezapomeňte ladit. My už ale jdeme opět na novinkovou muziku.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Včera nám opět Lukáš Bartl nejenom, že představil aktuální 4 novinky, ale také kompletní pořadí hitparády 107 a Frýčka. Vy můžete hlasovat už do toho kola následujícího na našich webovkách freeradio.cz/top107 a tam každý den udělit až 10 hlasů svým 10 oblíbeným hitům. Rozhodně hlasujte, ať se nám to tady krásně promíchá, no a já na malý okamžik předávám slovo Lukášovi, ten nám představí všechny 4 novinky.
1: Novinky hitparády.
2: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo 2, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ižel, Alternate a Emil Angel, Move Into The Sun.

0: krásně zní novinky z hitparády 107. Frýčka. Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

0: Zpátečka Fríádia. Zpátečka Fríčka. 2001.
1: Life is too short.

Dnešní první společná hodina je zdárně s námi. Já jsem také slíbil, že se budeme věnovat dnešním oslavencům. Dneska v kalendáři naleznete jméno Ferdinand. Ferdinand není úplně populární jméno. V celé republice bychom jich našli 1240, z toho 45 jich žije tady u nás v Brně. Pokud tedy nějakého Ferdinanda znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Máme lehunce po 3 hodině, startuje nám tedy dnešní hodina kinonovinek. No a na co vás naláká Janča Houbová? No nechte se překvapit. Rozhodně to ale opět bude stát za to. My už teď ale pojďme na přehled toho nejnovějšího, co tu pro vás máme.
1: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante Vincent.

0: Je tu naše dnešní první kinonovinka. Tak Jani, zajímá mě, na co pozveš mě a naše posluchače do kina. Povídej, je to tvoje.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: Romantická komedie Kdy se rozvedeš. Mimochodem, tušíte správně, to pokračování předchozího filmu Kdy se vdáš. Xenia připravuje svou kamarádku Loru, bývalou podvodnici, na svatbu jejich snů. Všechno jde podle plánu, dokud během obřadu nezmizí ženich Mark spolu s tajemnou agentkou Interpolu. Zmařená svatba se rychle mění v bláznivou cestu do Bulharska, kde se dívky probouzejí ve vzpomínkách a s jediným cílem – najít Marka. Jedná se o dynamickou dobrodružnou komedii o přátelství, důvěře a o tom, že skutečné city nelze zamaskovat ani ve světě podvodů a speciálních operací. A otázka zní, kdy se rozvedeš? Právě teď v kinech.
0: Janče Houbové, moc krát děkujeme za skvělý tip. Nezapomeňte rozhodně vyrazit a my pokračujeme s výbornou muzikou.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
0: Hele, Impuls taxi má číslo 14 014.
3: Na co číslo?

0: Jasný! Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo! A apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.

0: Už za malý okamžik tu bude také dnešní druhá víkendová kinonovinka. Držte s námi vlnu, ať vám neuteče žádný skvělý tip, na co vyrazit do kina od Janči Houbové. Teď už ale muzika.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Je tu naše dnešní společná druhá kinonovinka. Já opět předávám slovo Janče Houbové. Jani, je to tvoje. Na co nás pozveš do kina?
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: A v kinonovinkách pro tento týden je také dokument Elon a pokusní králíci. Píše se rok 2014 a technologický miliardář Elon Musk představuje své plány na auto s autonomním řízením před nadšeným davem. Spotřebitelé ovšem netuší, že funkce autopilota od Tesly není zdaleka připravena na běžný provoz a noví majitelé jsou využíváni k vylepšování softwaru poskytováním svých dat. Smrtelná nehoda na Floridě spustí vleklý soudní spor s cílem pohnat Teslu k zodpovědnosti. A není to jediný incident. Více se dozvíte na novém filmu Elon a pokusní králíci.
0: Janče Houbové, moc krát děkujeme za skvělý tip. Teď už víte, na co vyrazit do kina a my jdeme opět na muziku.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: Dnešní hodina Kino novinek je zdárně za námi a pouze jenom připomínám, dneska v kalendáři Ferdinand, pokud tedy nějakého znáte, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Máme lehunce po čtvrté hodině, to znamená jedno jediné, že tady u nás na Free Radio startuje takzvaně lákací hodinka Double Free Radio a také tajemný film Držte s námi vlnu, ať vám náhodou něco neuteče.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.

Wave Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Měl jsem původně v plánu vám něco pohovořit o Dublu Freeradia, ale vezmeme to s jinou soutěží dneska. 7 hitů za sebou a bez reklamy. Jistě jste postřehli v našem vysílání, že se nám vrátila tahle ta soutěž 7 hitů za sebou a bez reklam. Co to znamená? No vždycky po celé si hlídáte 7 hitů, aby se mezi nimi neobjevila reklama. Když se totiž tak stane, je to naše velká chyba a vyvoláte sem k nám do studia na telefonní číslo 790 107 107. Když se dovoláte jako první, máte vlastně splněno a získáváte od nás skvělou výhru. Jakou? To musíte vždycky poctivě a bedlivě poslouchat moderátora, který vás na tuhletu hodinku naláká. Každý všední den mezi 7 raní a 7 večerní nezapomeňte 7 hitů za sebou a bez reklam.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Freeradio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Na

0: Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
1: Pohodovou sobotu zveme vás dnes do divadla. Operu Agrippina nabízí Janáčkovo divadlo 18 hodin a balet Giselle nabízí Mahenovo divadlo 19 hodin.

0: Z námi je opět další zpáteč a znovu vás tedy zvu na zítřejší nedělní retroparty s Markétou Huďkovou mezi 17. až 20. hodinou. Skvělé 3 hodiny nejenom výběrové muziky z dob minulých, ale především je to muzika, pozor na vaše přání. Můžete si diktovat, Markétka, pokud jenom trochu bude moc ráda vám to splní. Ještě jednou tedy připomínám, zítra nedělní retroparty mezi 17. až 20. hodinou s Markétou Huďkovou.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Tajemný film Free Radio. Každý všední den mezi 10. a 11. hodinou raní s Romanem Kolodějem máte šanci na základě 4 indicí uhádnout, jaký film má Roman na mysli. Když ho správně uhádnete, dovoláte se jako první a tak máte možnost od nás získávat skvělé výhry. Buď to nějaká vstupenka nebo nějaký dobrý dlabanec. Každý všední den se u nás soutěží, stačí jenom velice poctivě a bedlivě ladit Free Radio. No a když budete mít i trochu toho šestíčka, můžete u nás vyhrávat. Rozhodně doporučuji ladit Free Radio celý den.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje na...

0: Takzvaně lákací hodinka je pro naše zdárně známý. Přátelé, pokud znáte nějakého Ferdinanda, já ani vlastně nevím, jak se jim říká zkráceně Ferda, tak pokud znáte nějakého Ferdu, chlapcům popřejte všechno nejlepší. Já se přidávám a posílám výbornou muziku.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Máme lehunce po 5. hodině, to znamená jedno jediné, tady u nás na Freedariu nám startuje dnešní celebrity show a kdo nás čeká? Ashley Grahamová a také Vicak Rekeš. Je na co se těšit, tak s námi držte vlnu.

stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a

0: vyprávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante Vincent.

0: rádiu.
1: Jedna z nejznámějších plus size modelek světa Ashley Grahamová poprvé otevřeně okomentovala rostoucí trend léku na hubnutí, jako jsou GLP-1 preparáty, včetně Ozempiku. V rozhovoru také uvedla, že jejich popularitu a dopad na hubnutí body positivity vnímá jako opravdu skličující. Podle ní se vracíme zpět v tom, jak vnímáme ideály krásy, a jenom doufáme, že nějaký medikament nám s tím dokáže pomoci. Je to opravdu téma, které rezonuje samozřejmě nejenom showbiznisem, ale pevně věřím a doufám, že zrovna taková ikona plus size modelingu, jako je Ashley, o tom asi něco málo ví. Ať už si na to uděláte názor jakýkoliv, rozhodně si myslím, že tohleto téma vás neminulo. Udělejte si na to názor, jaký chcete, a my jdeme opět na muziku.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bob.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.

0: nebo přímo na hale. Buďte naší součástí týmu na tribuně. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptují i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23, u Řečkovického mostu.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

Zpátečka Frýrádia. Zpátečka Frýčka. Let me talk to you.

0: No a už za malý okamžik další nádherná kráska Více Karikeš. Tak s námi držte vlnu, ať vám náhodou něco neuteče.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Fantasy Radio.
1: 45-letá slovenská herečka Vica Kerekeš prozradila, jak se dívá na nejrůznější kosmetické úpravy. Obdivuje starší kolegy, které nepodléhají trendům a výstřelkům i přes vrásky jsou stále poznat a hlavně sami sebou. Nechci vypadat jako nějaká mumie, prohlásila Vica Kerekeš. Samozřejmě nějaká ta genetická průprava, kterou nám nejenom Bůh, ale především naši rodiče dávají do života, může a z logiky věci samozřejmě hraje obrovskou roli. Vice Kerekeš na to, že je jí 45, tak na to absolutně nevypadá. Názor má samozřejmě na nějaké kosmetické, chirurgické zákroky takový, jaký má, ale ono je to vlastně vesměs úplně jedno. Důležité je, že to je herecká ikona, která plně hovoří třemi jazyky a myslím si, že v tomhletom rozhodně vyniká. Vicu zdravíme a posíláme výbornou muziku.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Dnešní Celebrity Show je, přátelé a kamarádi, zdárně za námi. Pokud náhodou znáte nějakého Ferdinanda v Brně, že je jenom 45, tak ta šance není úplně vysoká, ale kdyby náhodou, tak rozhodně jim popřejte dneska všechno nejlepší k dnešním jmeninám. Já se ke gratulantům přidávám a posílám výbornou muziku. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

Wait.

0: Krátce po 6. hodině odpolední, přátelé a kamarádi, nám startuje naše dnešní poslední společná hodina, co nás čeká a namine za malý okamžik víkendové kalendárium a popůl také nesmí chybět burza práce. Je toho před námi ještě dneska opravdu spoustu, tak to nebudeme zdržovat a pojďme rovnou na výběr té nejnovinkovatější muziky, kterou tu pro vás máme.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Vrat do minulosti. Kalendárium Freerádia.
1: Krásný den, je tu speciální víkendové kalendárium. Pojďme se podívat na to, co zajímavého se odehrál dnes, tedy 30. května, ale v minulosti. Začínáme v roce 1434 v rámci husitských válek. Spojené síly umírněných kališníků a katolíků rozdrtili v bitvě u Lipan tábority a sirotky vedené Prokopem Holým. Rok 1635 pražský mír ukončil konflikt mezi stavy a císařem za 30leté války. Rok 1866 v Prozatímním divadle byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany a zakončíme to v roce 1996. To byla založena diecéze Ostravsko-Opavská. Jdeme také gratulovat. Narozky dneska slaví také například český hokejový trenér, bývalý obránce, člen hokejového Triple Gold Clubu a politik pan Jiří Šlégr a jdeme také do zahraničí. Narozeniny dnes slaví také, ale zůstáváme u sportu. Narozky dnes slaví také tenisový trenér a bývalý švédský profesionální teniska Magnus Norman. Gratulujeme a posíláme výbornou muziku.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená?
3: Ano!
2: Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy. Nastraž uši.

0: No a už za malý okamžik tu, přátelé a kamarádi, bude také slibovaná burza práce. Pokud zháníte job, tak už za malou chvíli se podíváme na volná pracovní místa. Držte s námi vlnu.
1: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Krásný den, je tu speciální víkendová burza práce a dneska tady u nás na Free Radio budeme zhánět svatebního konzultanta a také stavby vedoucího.
0: Free Job.
1: Na jih Brna zháníme svatebního konzultanta s náplní práci plnit nevěstám jejich sny, pečovat o salon a šaty, mít pod palcem administrativu, komunikovat a užívat si akce. Bližší informace, ale především důležité kontakty naleznete na našich webových stránkách www.freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: No a pro brněnskou firmu s prací, ale po celé České republice zháníme také stavby vedoucího. Zde je náplní práce vedení a koordinace stavebních projektů, včetně ekonomiky, kontrola a organizace průběhu stavebních prací, no a také spolupráce s projektanty, investory i dodavateli. Opět bližší informace, ale především důležité kontakty, opět na známých webovkách freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste naopak vy u nás chtěli inzerovat nabídku práce nebo třeba na léto jenom nějaké brigády, tak neváhejte a pošlete nám e-mail na prace@freeradio.cz a my už vaši nabídku rádi pošleme dál.
0: Free job na Free Radio.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
0: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Ovšem k tomu pravděpodobně, přátelé, chtěli, že dnešek je společně naplněný a bohužel už se nám tam dneska nic nevejde. Já vám za dnešek moc krát děkuji a budu se na vás těšit opět zase nejpozději příští týden úderem 14. hodiny v sobotu, ale to už tady bude červen. Letí to neuvěřitelně. Mějte se krásně, užijte si zbytek víkendu a nezapomeňte, mějte na 107% free náladu. Tak zatím, ahoj. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a Dante.

majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
4: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
9: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
10: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
9: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
10: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
11: Free Radio, 107 FM.
12: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: Novinky hit parády.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hit parády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ijel, Alternate a Emil Angel, Move into the Sun.

0: Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: money.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
2: Free Radio. Free Radio.

0: sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
0: Kygo a

0: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Líšně do Komína? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
2: Free Radio. Free Radio. To

Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dante Minsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ijel, Alternate a Emil Angel, Move into the Sun.

0: Jezdí novinky z hit parády 107 Frýčka. Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hit paráda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Free Radio 107 FM.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraš